0: Dozněla čtyřaktová tragická opera Giuseppe Verdiho Hernani podle slavného dramatu francouzského básníka Viktora Higa Hernani u l'honneur Castillan. Osoby a obsazení: Hernani, vůdce banditů, Carlo Bergonzi, Dona Elvira Leontin Price, Carlos I. král španělský Mario Sereny, Don Ruy Gomez de Silva Ezio Flagello, Don Ricardo králův zbrojnož Fernando Jacopucci, Jago zbrojnož de Silvi Hartie Miller, Giovanna Elvírina Chuva, Julia Amari. Sbor a orchestr italské ACA řídil Thomas Skippers.
1: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
0: Z díla Johanna Sebastiana Bacha dále pro vás Ivan Ruml vybírá anglickou svitu pro klavír číslo 2 A-moll Bachův seznam skladeb 807. Hraje argentinská klavíristka Marta Archerich.

0: Dozněla druhá anglická svita pro klavír Johanna Sebastiana Bacha, hrála Marta Archeriš.
1: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
0: V tvorbě ruského skladatele, představitele mocné hrstky Alexandra Porfirjeviče Borodina jsem pro vás vybral první smyčcový kvartet A-dur. Hraje Haydnovo kvarteto Budapešť.

0: dozněl první smyčcový kvartet A-dur ruského skladatele Alexandra Porfirjeviče Borodina. Hrálo Haydnovo kvarteto Budapešť.
1: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
0: Na digitální stanici D-dur Českého rozhlasu budeme dále poslouchat romanci pro housle a orchestr F-dur, dílo 50. Ludwiga van Beethovena. Hrají Anne-Sophie Mutterová na housle, newyorskou filharmonii řídí Kurt Mazur.

Dozněla druhá romance pro housle a orchestr Ludwiga van Beethovena. Hráli houslistka Anne-Sophie Mutterová a New Yorkská filharmonie, kterou řídil Kurt Mazur. Z tvorby polského básníka klavíru si dále poslechneme sonátu pro klavír H-moll opus 58 Frederika Chopina. Hraje Marta Archeričová na klavír.

Dozněla klavírní sonáta H-moll Friderika Chopina, hrála Marta Archerič. Z tvorby Josefa Haydna si poslechneme serenádu pro housle a čembalo. Hrají Jaroslav Svěcený na housle a Jitka Navrátilová na čembalo.

0: dozněla serenáda pro housle a čembalo Josefa Haydna v interpretaci houslisty Jaroslava Svěceného a čembalistky Jitky Navrátilové. Hudbu pro vás v uplynulých 4 hodinách vybíral operní redaktor Ivan Ruml.
1: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.

Ve všední dny v 19.30 vstupujeme na stanici D-dur do archivu redakce Vážné hudby a vybíráme vzdělávací komponované pořady z někdejších cyklů Dakápo, Posluchárna, Slovo o hudbě a dalších. Autory a titulky pořadů najdete na našem webu nebo na displeji svého DAB přijímače.

Ano, země se točí dokola, jak se zpívá v povedené písničce skupiny Abraxas. A my se v Dakápu po třetí zabýváme tím, jak to vypadá, když se pořád dokola točí hudba. Repetitivní prvky jsme v minulých Dakápech našli prakticky ve všech obdobích hudebního vývoje. A dnes konečně vstoupíme do našeho milého 20. století. Jak jistě očekáváte, zahájíme Stravinským, ačkoliv vtip jeho skladatelského stylu spočívá spíše v rafinovaném porušování repetivnosti, než v mnohanásobném opakování ostinát. Stravinský roztočí ostinátní motiv, ale sotva si na něj posluchač zvykne, přidá k němu jednu notu nebo naopak nějakou škrtne. V rozběhnutém hudebním motorku to hrkne a my najednou nevíme, kde je těžká doba.

Chtěl bych vám od Igora Stravinského pustit ještě jednu méně známou skladbu, kde Stravinský použil jiného repetitivního prvku, repetovaného tónu. Jde vlastně o extrémní formu ostináta, kde se dokola opakuje jeden jediný tón. Ve finálním čísle svého koncerta in D pro smyčce ho však Stravinský využívá jako vyloženě dynamický prvek. Tohle už není roztomilá mechanická hračka, ale supermoderní rychlovlak.

Od rychlovlaku přejdeme k tanku. V symfoniích Dmitrije Šostakoviče mnohokrát narazíme na místo, které svou mechaničností má nahánět a skutečně nahání hrůzu. Orchestr se promění v obrněný vůz, který coby symbol státní mašinérie skryté za pancířem byrokracie drtí vše živé. Tady je příklad z poslední věty Šostakovičovy čtvrté symfonie, kde autor postupně dospěje až k nelidskému vytloukání dvoutónového prvku ve fortissimu celého orchestru.

Po takové hrůze nemůže nastat hned tak úleva. Snad jen pocit naprosté prázdnoty. A k němu také Šostakovičova čtvrtá symfonie dospěje. Její závěr je zcela statický, nad nehybným akordem smyčců a občasným tichým zahřměním tympánů zaznívá jen donekonečna opakovaný motiv čelesty.

Velkou zácností jsou repetitivní prvky v písních. Motorický pohyb vychází v orchestrální sazbě, eventuálně podpořené bicími nástroji, vždy velmi dobře. Ale repetitivní píseň s klavírem musí být hodně dobře napsaná, aby nenudila. Olivier Messiaen ve svém cyklu Haravi předjímá minimalismus i v práci s textem. Zpěvačka opakuje jednotlivá slova nebo jen osamocené slabiky. Nesmí přitom vyvolat dojem, že jde o slepičí píseň.

A pak to přišlo. Na scéně se objevila americká jména Terry Riley, Philip Glass a Steve Reich. Někteří z nich měli za sebou minimalistické experimenty, třeba s několik hodin znějící prázdnou kvintou. Jiní návštěvu Afriky a studium tamních rytmických principů. Všichni vyrůstali v prostředí, kde esteticky královala populární hudba a po jejím vzoru založili své skupiny, které hrály jen jejich hudbu. Využívali klasických i elektronických nástrojů. Hudba byla postavena na opakování rytmických a melodických figur, které se vůči sobě posouvaly, z jejich prolínání vznikaly nové motivy. Na začátku byli všichni muzikologové přesvědčeni, že nový styl má tak omezené možnosti, že musí brzy zaniknout jako další z mnohých slepých uliček hudebního vývoje. Ale k překvapení všech se z minimalismu stal nejzajímavější hudební směr druhé poloviny 20. století, který žije a rozvíjí se dodnes. Myslím, že k vážné hudbě, jejíž repetitivní tendence jsme sledovali v tomto cyklu, má nejblíže tvorba Steva Reicha. On sám se nedávno vyjádřil, že za svou nejpovedenější skladbu považuje sextet. Skladatelé se často mýlí v hodnocení vlastních skladeb, ale v tomto případě se, myslím, Reich nespletl. Touto inteligentní, vtipnou a výsostně muzikantskou oslavou repetitivního principu ukončíme náš cyklus. Snad jsem vás přesvědčil, že v rukou skutečného umělce nemusí být opakování žádným vymýváním mozku, ale mnohem spíše onou matkou moudrosti.

0: Klasika na dosah.
1: Na stanici Český rozhlas D-dur.
2: Georg Friedrich Händel, třetí věta z hudby ke Královskému ohňostroji, Akademii staré hudby řídí Christopher Hogwood.

Gioachino Rossini a Lazebník Sevilský, scéna s názvem Fermi Tutti. Zpívá sbor Metropolitní opery, hraje orchestr Metropolitní opery, řídí Erich Leinsdorf.

Pět let poté, co Igor Stravinský způsobil v Paříži doslova skandál svým baletem Svěcení jara, měl premiéru Příběh vojáka. Bylo to v roce 1918 ve švýcarském Lausanne. Divadelní kus čtený, hraný a tančený třemi herci, jedním nebo více tanečníky a sedmi hudebníky byl postavený na pohádce o vojáku a ďáblu. Voják vracející se z vojny potká ďábla, který na něm vyloudí housličky výměnou za ďábelskou knihu s veškerou moudrostí světa. Některé obrazy této baletní pantomimy jsou Stravinským postaveny na jazzových a tanečních elementech. My si teď poslechneme tango, valčík a ragtime v jednom velkém tanci z Příběhu vojáka. Hraje komorní harmonie, řídí Libor Pešek.

se spolu s kompozičními úpravami v příštích 9 letech častokrát proměňoval, až se ustálil na titulu Fidelio. A toto je jeho předehra. Gewandhaus Orchestr Lipsko a Kurt Mazur.

Několikrát, nebo spíš častokrát, se Gustav Mahler inspiroval sbírkou Des Knaben Wunderhorn, Chlapcův kouzelný roh, kterou v roce 1805 editovali Achim von Arnim a Clemens Brentano. Sezbírali pro ní staré německé básně a písně. Goethe se o ní vyjádřil tak, že by měla být v každé německé domácnosti a pro Mahlera to byl zdroj nevyčerpatelný. Pro písně s klavírem i orchestrem i pro tvorbu symfonickou. My si teď poslechneme píseň Antonín Paduánský káže rybám v Mahlerově zhudebnění z roku 1893. Ryby sice světcovo kázání poslouchají s otevřenými ústy, ale nakonec stejně zůstanou stejné. Raci stále chodí pospátku, kapři se stále cpou, kázání je zapomenuto. Líbilo se, ale zůstávají stejní. Zaspívá nizozemská mezzosopranistka Christiane Stotjen, na klavíry doprovodí Julius Drake.

0: Concerto grosso je barokní forma, v níž skupina solistů vede hudební dialog s orchestrem. Ke vzniku formy zjevně vedly praktické důvody. Schopnější instrumentalisté se vyčlenili do menší skupiny sedící před orchestrem a byli pověřováni virtuóznějšími úkoly než řadoví hráči. Ve skladbě se tak slyšitelně střídají složitější a jednodušší hudební úseky.
1: U Antonia Vivaldiho najdeme barevné bohatství sólových koncertů, však jich také jeho katalog děl čítá asi 500. Hojně je provozovaly schovanky benátského sirotčince Ospedale della Pietà, s nímž Vivaldi spojil velkou část svého života. Dívky byly velmi talentované, hrály na všechny tehdejší nástroje, účinkovaly ve Vivaldiho operách, proto je ostatně většina hlasů v nich právě ženských. A co se koncertů týče, nebyly to jen sólové nástroje, jednotlivé, leč také řada zajímavých kombinací. My si teď například poslechneme první část koncertu H-moll, který maestro Vivaldi určil čtyřem houslím, violončelu, smyčcovému souboru a basu continuu. Michael Gantwark vede soubor Sankt Petersburg Solists.

Pro hudbu se prý rozhodl poté, co slyšel Dvořákovu humoresku. Pracoval v hudebním vydavatelství, pak začal sklízet první úspěchy s vlastními písněmi a po premiéře Rapsodie v modrém se v 26 stal jedním z nejslavnějších amerických skladatelů prvních desetiletí 20. století. George Gershwin, mimořádně nadaný melodik, který propojil klasickou hudbu s jazzem a kromě stovek písní napsal i několik velmi zajímavých koncertních děl, včetně klavírního koncertu. Ten si mimochodem objednal dirigent Damrosch bezprostředně poté, co slyšel Rapsodii v modrém. Gershwin tentokrát, na rozdíl od Rapsodie, celý třívětý koncert instrumentoval sám. Vlivy jazzu, ragtimeu, blues jsou nepřeslechnutelné a entuziasmus třetí živé věty nakažlivý. Po premiéře v roce 1925 označil Stravinský dílo za geniální, Prokofiev za amatérské. Třetí větu Gershwinova koncertu pro klavír hrají Stanislav Knorr a Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK za řízení Václava Neumanna.

D-dur, vaše tónina. Wolfgang Amadeus Mozart, klavírní trio C-dur a finále z něho hraje Quarneri trio.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasická hudba non-stop.
0: A na pódium nastupuje vynikající britský soubor The English Concert, jeden z nejstarších orchestrů Anglie, který se cílevědomě věnuje historicky poučené interpretaci staré hudby už od roku 1972, kdy byl založen. Od samého počátku ho od čembala řídil Trevor Pinnock po celých 30 let. V posledních letech ho vystřídal opět čembalista Harry Bickett. Pinnock se více věnuje solovému čembalu a řídí mnoho orchestrů po celém světě. Za ty 30 let s English Concertem samozřejmě natočil stovky skvostných děl, převážně barokních. K Johannu Sebastianovi Bachovi se pak vracel neustále. A dokonce i hvězdný Leonard Bernstein jednou s obdivem prohlásil, že Pinnockovy interpretace Bacha a Händla ho zvedají ze židle. Tak tady je jedna z nich, uvertýra z Bachovy orchestrální svity číslo 3. The English Concert, Trevor Pinnock.

0: Klasika na dosah na stanici D-dur.
1: Pečlivý výběr skladeb, které vás zaujmou.
0: Se stručným komentářem. Ludwig van Beethoven, finále symfonie číslo 4. Hraje orchestr revoluční a romantický, řídí John Elliot Gardiner.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasika na dosah.
0: Každý všední den od 4 do 8. Z díla známého českého šlechtice období renesance Krištofa Haranta z Polžic a Bezdružic, jednoho z 21 českých stavů popravených v červnu 1621 na Staroměstském náměstí v Praze, znají milovníci literatury a dalekých cest bez pochyby jeho cestopis Putování aneb cesta z království českého do města Benátek, odtud po moři do země svaté, země judské a dále do Egypta. V němž popisuje svou pouť do Jeruzaléma, a který dedikoval císaři. A hudebníci, milovníci renesanční hudby, ty pak asi vědí, že Krištof Harant zanechal 7 děl, jen 3 kompletní, a za nejstarší z nich je považováno šestihlasé moteto na text Žalmu 125 Qui confidunt in domino, kdo důvěřují pánu, podobní souhoře Sion, jež stojí na věky. Moteto bylo vydáno v rámci Harantova zmíněného cestopisu v roce 1608. Skladbu měl údajně zkomponovat právě během svého pobytu v Jeruzalémě v klášteře svatého Salvátora. Zpívá Duodena Cantitans, hraje kapela Rudolfína, řídí Petr Daněk.

Jeremiah Clarke, pochod a menuet ze svity pro trubku a orchestr. Hrají John Wellis a The Wellis Collection and the English String Orchestra. Řídí William Boughton.

Wolfgang Amadeus Mozart, koncertantní symfonie pro housle, violu a orchestr S-dur, třetí věta. Pražská komorní filharmonie hraje, solisté jsou Josef Suk a Ivan Ženatý, řídí Jiří Bělohlávek.

Několik let i v Praze, tehdy Rudolfínské, působil skladatel francouzského původu Jacob Reynard, hudebník ve službách habsburských panovníků 16. století. Byl to obratný komponista, který dokázal uchvátit svými duchovními skladbami v latině, ale také napsal množství latinských a německých písní, z nichž některé byly dokonce mírně erotické. Stejně jako většina skladatelů té doby, i Reynard navštívil Itálii, z níž si přivezl vztah k její hudbě i jazyku a inspiraci pro svou tvorbu. Toto je Reynardova italská píseň Chi mi consolera, kdo mě utěší. Zpívá ve Vídni založený pětičlenný mužský ansámbl Cinquecento.

A teď před námi Smetanova Vltava, milovaná a novými generacemi posluchačů stále mimořádně obdivovaná symfonická báseň z cyklu Má vlast. Tak si opět dopřejme tok naší řeky od pramínků, kolem lesů, vesnic i starých hradů, přes dnes už neexistující svatojánské proudy až k majestátnímu Vyšehradu v Praze, aby se pak ztratila ve vodách labských. Už hluchý Smetana prý báseň zkomponoval za 3 týdny, koncem roku 1874. Nám ji v následujících 11 minutách nechají vysíláním protéci Česká filharmonie a Václav Smetáček v jejím čele.

0: To byla Vltava, druhá část ze Smetanova cyklu Má vlast. Českou filharmonii řídil Václav Smetáček. Klasika na dosah.
1: Zlatý fond klasické hudby.
0: Johann Josef Fuchs, Žiga, což je druhá část ze serenády pro dva hoboje, fagot, dvě klariny, dvoje housle, violu a basso continuo. Concertus musicus Wien řídí Nikolaus Harnoncourt.

0: Klasika na dosah od 4 do 8 na stanici D-dur.
1: S Evou Hazdorovou Kopeckou
0: a Lukášem Hurníkem.
1: Rondo je forma, v níž se hudba několikanásobně vrací k hlavnímu tématu a střídá ho s dalšími hudebními myšlenkami. Téma tedy působí jako jakýsi refrén. Hra s posluchačem spočívá v tom, že skladatel návraty hlavního tématu různě oddaluje či zkracuje a tak uspokojuje či napíná naše očekávání. Rondo často najdeme v závěrečných větách sonát, symfonií nebo jako samostatnou skladbu. Karl Maria von Weber, Vyzvání k tanci, brilantní rondo des dur pro klavír opus 65. Hraje Marie Clara von Slavik Monetti.

Velmi oblíbená operní árie zazní za okamžik. Autorem opery je Wolfgang Amadeus Mozart. Opera vznikla na libreto Lorenza da Ponte podle mimořádně populární Beaumarchaisovy předlohy. Ve Vídni se jí v roce 1786, možná i vinou intrik, dostalo poměrně vlažného přijetí. V Praze to byl dokonalý Mozartův triumf. Samozřejmě Figarova svatba. Konec prvního dějství a Figarova árie Non più andrai. Tak mu dnes přestal čas snů a zdání, jak zněl český překlad árie, v níž žárlivý Figaro zlomyslně cherubínovi, odvelenému k svému pluku, líčí vojenský život bez žen. Samuel Remy, Londýnský filharmonický orchestr a George Scholty v čele.

Bedřich Diviš Weber, Allegro di Caccia, třetí část ze sextetu in F pro 6 lesních rohů. Hraje sekce lesních rohů České filharmonie.

Regina Angelorum ze Zelenkových loretánských litaní je extrovertní tenorovou árií v podání Christofa Pregardiena. Řídí Frieder Bernius.

Jan Nepomuk Vitásek, narozen ve stejný rok jako Beethoven, vynikající interpret Mozartových děl, vážený kapelník a regens chory chrámu svatého Víta v Praze a první ředitel pražské varhanické školy. A alespoň v několika minutách teď přidáme pohled na to, jaký byl Vitásek skladatel. Symfonický orchestr Československého rozhlasu v Praze, zařízení Stanislava Macury, hraje Vitáskův menuet C-dur.

Franz Schubert patřil mezi zakladatele romantismu, ale vlastně to byl Beethovenův současník a umřel velmi mladý a velmi chudý. Za celý život si nevydělal na vlastní klavír. Za svého života byl vnímán výhradně jako skladatel písní, teprve po jeho smrti byly v jeho šuplíku nalezeny úžasné symfonie, hlavně nedokončená a velká symfonie C-dur. Schubert byl velký melodik, ale skutečnou revoluci přinesl do oblasti harmonie. Velmi odvážně měnil tóniny, třeba uprostřed melodie. Některé jeho skladby jsou velmi dlouhé a dokážou nás skutečně pohltit, ač se v nich většinou neodehrává žádné velké drama.

Franz Schubert byl současník Beethovena, klasika, ale v oblasti harmonie už uvažoval jako pokročilý romantik. Svědčí o tom smělé sledy akordů z části Sanctus ze mše Esdur. Český filharmonický sbor Brno a orchestr Spirit of Europe řídí Martin Sieghardt.

0: Dur.
1: Klasika na dosah.
0: Každý všední den od 4 do 8. Léta 1910 až 1981 vymezila životní a tvůrčí pouť amerického skladatele Samuela Barbera, autora asi 50 zajímavých děl, jimiž pokrývá všechny možné hudební druhy, vokální i instrumentální, komorní i symfonické. A připomeňme, že za operu Vanessa získal Barber v roce 1958 Pulitzerovu cenu. I my si teď vybereme z vokální oblasti Barberovy tvorby, a sice zborové. Zbor Ormond College z Melbourneské univerzity zaspívá The Virgin Martyrs, píseň o panenských mučednicích Gertrudě, Anežce, Cecílii, Barboře a dalších, které se teď radují u Boha a sbírají růže, lilie i fialky.

Josef Haydn, symfonie číslo 103, S-dur s vířením kotlů, menuet, čili třetí část, hrají berlínští filharmonikové, řídí Herbert von Karajan.

0: Klasika na dosah.
1: Na stanici Český rozhlas D-dur. Grieg napsal svůj klavírní koncert na konci kariéry a jeho orchestrální part mnohokrát předělával. Druhá věta je lyrická trojdílná s živější částí uprostřed. Edvard Grieg, koncert pro klavír a orchestr, druhá věta, hraje Steven Kovačevič, BBC Symphony Orchestra řídí Colin Davis.

Před námi je pár minut s duchovní hudbou starého blámského mistra Orlanda de Lasso, který patřil k nejznámějším skladatelům 16. století. Jeho díla nalézáme po staletích v knihovnách, v starých tiscích i četných opisech po celé Evropě, od severu po jih. Lasso se věnoval všem tehdejším formám hudby, světské i duchovní, a právě z této oblasti je i moteto Tristis est anima mea, v němž Orlando de Lasso zhudebňuje jedna z posledních slov Krista v Getsemanské zahradě. Smutná je duše má k smrti, zůstaňte zde a bděte se mnou. Zpívá nizozemský komorní sbor.

Možná nejslavnější kus Roberta Schumanna najdeme ve zdánlivě nenápadném klavírním cyklu Dětské scény. Pod číslem 7 se ovšem skrývá snění, Träumerei, které existuje v tisícovkách verzí pro nejrůznější instrumentální a vokální provedení a pro mnohé jde o esenci či synonymum hudebního romantismu. V té nejčistší původní podobě pro solový klavír teď Schumannovo snění hraje Josef Hála.

0: Chorál je duchovní zpěv, původně jednohlasý, který zpívají věřící během liturgií. Chorály často nesou všeobecně známé ikonické významy. Skladatelé duchovní hudby chorály upravují a přebírají do svých skladeb. Dělal to tak Bach ve svých kantátách, paších a varhaních skladbách. V české tvorbě se takto pracuje s husitským a svatováclavským chorálem.
1: Máme tu na D-dur prostor i pro královský nástroj. Například v zápětí rozezní varhany Jan Kalfus, a sice ve varhaním chorálu Johanna Sebastiana Bacha Schmicke dich, o liebe Seele, ozdobiš se duše drahá, BVV 654. Najdeme ho se 17 dalšími v cyklu chorálních preludií z poslední lipské dekády Bachova života a patří k vrcholům jeho varhaního mistrovství.

Teď poslední opera Wolfganga Amadea Mozarta, jejíž premiéru sám dirigoval 3 měsíce před smrtí v divadle na Vídeňce. Tajemná, kouzelná, pohádková i zednářskými motivy a rituály protkaná kouzelná flétna. Richard Wagner o ní napsal: "Zdá se, že se zde tresť všech nejušlechtilejších květin umění slučuje a splývá do jedné. Jaká nenucená a zároveň vznešená populárnost v každé melodii, od nejjednodušší po nejumnější." Většina z těch, řekněme, jednodušších, označovaných někdy i za vídeňské písničky, ovšem samozřejmě okamžitě spopulárněla, jako třeba popěvky Papagénovi. Ptáčníka Papagéna zpíval při premiéře sám libretista Schikaneder, teď v roli Papagéna toužícího po dívce nebo ženušce v árii Ein Mädchen oder Weibchen za doprovodu kouzelných zvonků a Württemberského komorního orchestru německý basbaritonista Thomas Quasthoff.

0: Klasika na dosah na stanici D-dur.
1: Pečlivý výběr skladeb, které vás zaujmou.
0: Se stručným komentářem.
1: Do rudolfínské Prahy míříme teď za Karlem Leutonem, vlámským varhaníkem a skladatelem, který ovšem strávil většinu života ve službách habsburských císařů. Nejprve u Maximiliána II. Ve Vídni a pak u Rudolfa II., který dvůr přenesl do Prahy. A Karl Leuton u nás jako dvorní varhaník a dvorní skladatel strávil 40 let a v Praze i zemřel. Vybíráme z jeho díla Credo, vyznání víry, ze slavnostní mše na počest jeho císařské milosti Rudolfa II., prosmíšený sbor a varhany. Zpívá sbor Fraternitas Literatorum, na varhany hraje Martin Horina.

Menuety z hudby ke Královskému ohňostroji, tedy pátá část, hraje Akademie staré hudby, diriguje Christopher Hogwood.

Hrají nám zde vynikající solisté i orchestry, zpívají přední pěvci a nyní si společně připomeneme také zborové a zbormistrovské mistrovství, totiž jednu z největších osobností českého zborového zpívání Pavla Kýna. Byl to člověk s dokonalým sluchem a smyslem pro stavbu kompozice, pro artikulaci, pro výraz, nepřekonatelný interpret zborových děl romantického a soudobého repertoáru, jehož školou prý prošli téměř všichni významní členové pražských zborů. Zbor, nesoucí jméno Kýn, jako slavný dětský pěvecký zbor založený jeho otcem, postavil Pavel Kýn jako smíšený v roce 1959 a seznam nahrávek, jež pořídil, děl, jež premiéroval, nebo třeba filmů, jejichž soundtracky stojí na jeho zvuku, je neuvěřitelně dlouhý. My si teď Pavla Kýna a jeho Kýnův smíšený zbor poslechneme v Janáčkově verzi jednoho z Dvořákových moravských dvojzpěvů A já ti uplynu, u klavíru Stanislav Boguňa.

0: Klasika na dosah.
1: Zlatý fond klasické hudby. I v naší době se tu a tam objeví renesanční osobnost, jíž se daří vše, nač sáhne, a ve všech oblastech, jimiž se zabývá, zaujme a těší posluchače, čtenáře nebo diváky. U nás byl jednou z takových osobností Ilja Hurník, všestranný skladatel, mimo jiné autor několika oper a kantát, vynikající klavírista, ctěný pedagog, zajímavý dramatik a spisovatel, autor povídek, rozhlasových her, známý popularizátor klasické hudby, který zemřel roku 2013 v požehnaném věku 90 let. My si připomeneme Hurníkovu koncertantní tvorbu koncertem pro hoboj, klavír a smyčce z roku 1954 v podání hoboisty Stanislava Duchoně, Českého komorního orchestru a Josefa Blacha. Klavírní part hraje autor Ilja Hurník.

Kóda je závěrečná část skladby, která má za úkol dílo uspokojivě uzavřít. Často začíná velkou gradací a vyústí do výrazného, mnohdy mnohokrát opakovaného závěrečného akordu na tónice. Existují ale i kódy, které uzavřou dílo sklidněním do ztracena. Antonín Reicha, finále z oktetu S-dur pro dechové a smyčcové nástroje opus 96. Hraje soubor Consortium Classicum.

Antonín Dvořák, dvojspěv Bohuše a Julie, My cizinou jsme bloudili, z druhého dějství opery Jakobín. Zpívají Václav Zítek, Marcela Machotková, Státní filharmonii Brno řídí František Jílek.

Frankfurt, který nezná hranice. A vyrazte vlakem Českých drah na Slovensko, do Maďarska, Rakouska, Německa a od léta i do Dánska. Jízdenku si jednoduše pořídíte v aplikaci Můj vlak. České dráhy, milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Na vlnách Českého rozhlasu D-dur vás vítá Stanislava Střelcová. Společně se zaposloucháme do skladeb Antonína Dvořáka, Giuseppa Verdiho, Otomara Kvěcha, Petra Iljiče Čajkovského, Claude Debussyho, Hektora Berlioce, Sergeje Prokofjeva, Vítězslava Nováka a Bedřicha Smetany. Ve čtyřhodinové hudební sestavě zazní několik skladeb, u nichž si jejich autoři zvolili za literární předlohu dílo dramatika Williama Shakespearea. Začneme jednou ze tří předher pro orchestr Antonína Dvořáka z cyklu Příroda, život a láska. Skladatel ji nazval Otello a podle Shakespearea v ní zobrazil zhoubnou lidskou vlastnost – žárlivost. Jako dirigent dílo také na konci 90. let 19. století sám uváděl s Českou filharmonií. Dnes Dvořákovu předehru Otello uslyšíte v nahrávce s berlínskými filharmoniky a Claudiem Abbádem.

Koncertní předehru pro orchestr Antonína Dvořáka s názvem Otello přednesli berlínští filharmonikové s dirigentem Claudiem Abbádem. V našem shakespearovském výběru nemůže chybět Verdiho opera Otello. Poslechneme si z ní některé árie a scény Otella a Iaga. Účinkují Placido Domingo, Sergej Leifercus, sbor a orchestr opery Bastila v Paříži. Řídí význačný dirigent a klavírista narozený v Soulu, Myung Wun Chung.

Vybrali jsme scény a árie z Verdiho opery Otello. V titulní roli účinkoval Plácido Domingo, v úloze Jaga Sergej Leiferkus. Sbor a orchestr opery Bastila v Paříži řídil Myung Woon Chung. Skladatel Otmar Kvěch ke své skladbě Ozvěny ze Shakespearea napsal: dílo smírně divadelní koncepcí představuje jednotlivé interprety jako pomyslné postavy dramatu, které mají svůj charakter. Na závěr si prohodí svá témata, jako by si dali za pravdu. Verzi z roku 1998 zahraje ansámbl Martinů. Flétnista Miroslav Matějka, houslistka Radka Preisslerová, violončelista Bledar Zajmy a klavírista Miroslav Navrátil.

0: Vyslechli jsme skladbu Otomara Kvěcha s názvem Ozvěny ze Shakespearea. Účinkoval ansámbl Martinů ve složení Miroslav Matějka, Radka Preisslerová, Bledar Zajmy a Miroslav Navrátil.
1: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
0: Petr Iljič Čajkovský se rád inspiroval dramaty Williama Shakespearea. Nejznámější je Romeo a Julie, dále Hamlet. Dnes uvedeme nahrávku symfonické fantazie pro orchestr s názvem Bouře. Poslechneme si ji v provedení berlínských filharmoniků s dirigentem Claudiem Abbádem.

Berlínští filharmonikové provedli symfonickou fantazii pro orchestr s názvem Bouře od Petra Iljiče Čajkovského. Dirigentem byl Claudio Abbado. Debussyho Rytiny z roku 1903 náleží k jeho nejosobitějším skladbám. Mají tři části: Pagody, Večer v Granadě a Zahrady v dešti. Přednese je klavírista Ilja Hurník, který byl mimo jiné nejen vynikajícím interpretem Janáčka, ale například právě díla Claude Debussyho.

Rytiny Claude Debussyho jsme si poslechli na nahrávce klavíristy Ilji Hurníka. Český rozhlas D-dur vás nyní zve k poslechu dramatické symfonie pro sóla, sbor a orchestr podle tragédie Williama Shakespeara Romeo a Julie, kterou v roce 1839 zkomponoval Hector Berlioz. Byl tehdy vášnivě zamilován do jedné shakespearovské herečky. Skladatel navštívil několikrát Prahu, kde ho nadšeně vítal i náš Bedřich Smetana. Jako dirigent toto výjimečné dílo uvedl v shakespearovském roce 1864. My si Berliozovu v symfonii Romeo a Julie poslechneme v podání Anne Sophie von Otte, Filipa Language, Jamese Morrise, dvou pěveckých sborů a berlínských filharmoniků. Řídí James Levine.

Dozněla dramatická symfonie pro sóla, sbor a orchestr opus 17 s názvem Romeo a Julie od Hectora Berlioce. Účinkovali Anne-Sophie von Otte, Philip Langridge, James Morris a smíšené sbory. Berlínské filharmoniky řídil James Levine.

Nesmrtelné téma Romea a Julie geniálně zpracoval Sergej Prokofiev. Baletní svitu číslo 2 uslyšíme na vlnách Českého rozhlasu D-dur v podání Filharmonického orchestru z Osla. Řídí Maris Jansons. Názvy jednotlivých částí jsou Montekové a Capuleti, Julie děvčátko, Masky, Páter Lorenzo, Tanec, Romeo a Julie před rozloučením, Tanec dívek s liliemi a poslední část Romeo u Julína hrobu.

Druhou svitu z baletu Sergeje Prokofjeva Romeo a Julie přednesl Filharmonický orchestr z Osla. Dirigoval Maris Jansons. Je známo, že Vítězslav Novák měl rád Slovensko. Mezi kompozice ovlivněné touto tematikou patří jednověté Trio Quasi Una Balata, které mělo úspěšnou premiéru v Brně roku 1902. U klavíru byl tehdy skladatel. Poslechněme si klavírní trio v tónině D-moll v podání našeho předního souboru Smetanova tria, které na nahrávce hraje ve složení klavíristka Jitka Čechová, houslistka Jana Nováková a violončelista Jan Páleníček.

Vyslechli jsme trio Quasi Una Ballata Vítězslava Nováka v nahrávce Smetanova tria s Jitkou Čechovou, Janou Novákovou a Janem Páleníčkem. Dejme nyní zaznít známému Smetanovu pochodu ke slavnosti Shakespeareově z roku 1864. Dokládá hluboký zájem tehdejší společnosti důstojně připomenout výročí narození anglického dramatika. Jehož dílo a jeho české překlady u nás se vždy těšily velkému zájmu. Účinkuje Česká filharmonie, řídí Václav Neumann.

0: pochod ke slavnosti Shakespeareově od Bedřicha Smetany, objednaný uměleckou besedou v Praze, jsme vyslechli v provedení České filharmonie. Dirigentem byl Václav Neumann. U mikrofonu byla s vámi Stanislava Střelcová. Naladili jste si Český rozhlas D-dur.
1: Český rozhlas D-dur.

Zažijte komfort, který nezná hranice. Užijte si pohodlnou jízdu moderními vlaky Českých drah do zahraničí. Jezdíme na Slovensko, do Maďarska, Rakouska, Německa a od léta i do Dánska. Jízdenku si pořídíte jednoduše v aplikaci Můj vlak nebo na cd.cz. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Český rozhlas stanice D-dur uvede díla Josefa Joachima, Ambroáze Tomáze, Josefa Bohuslava Ferstra, Bedřicha Smetany, Leonarda Bernsteina, Ivany Loudové, Sergeje Prokofjeva, France Schuberta, Edvarda Elgára a Ference Lista. U mikrofonu je s vámi Stanislava Střelcová. Zaměřila jsem se dnes zejména na hudební skladby, inspirované dílem geniálního dramatika Williama Shakespearea. Legendární houslový virtuóz druhé poloviny 19. století Josef Joachim nazval svou koncertní předehru pro orchestr Hamlet. Hraje symfonický orchestr Stuttgartského rozhlasu, řídí Meyer Minsky.

Symfonický orchestr Stuttgartského rozhlasu s dirigentem Mayrem Minským přednesl koncertní předehru pro orchestr pojmenovanou Hamlet. Jejím autorem byl Josef Joachim. Shakespeareovskými tématy se inspirovali skladatelé různých hudebních stylů a žánrů. Hamlet se stal i námětem opery Ambroáze Tomáze, z nichž nyní část zazní. V árii Ofélie ze 4. dějství si poslechneme americkou sopranistku Beverly Sills. Spoluúčinkuje ambroziánský operní sbor, hraje Královská filharmonie Londýn, řídí Charles Mackerras.

Dozněla árie Ofélie ze čtvrtého jednání opery Hamlet Ambroise Tomáze. Účinkovala Beverly Sills, dále sbor a Královská filharmonie Londýn. Řídil Charles Mackeras. Svitu ze Shakespearea zahraje nyní symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK s dirigentem Václavem Smetáčkem. Josef Bohuslav Förster napsal tuto pětidílnou skladbu pro velký orchestr. Stvárnil v ní například postavu Violy, Lady Macbeth, Kateřiny a Petruccia.

Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK s dirigentem Václavem Smetáčkem přednesl svitu ze Shakespeara Josefa Bohuslava Ferstra. Brilantní skicu Bedřicha Smetany pro klavír, složenou při jeho pobytu ve Švédsku s názvem Macbeth a čarodějnice, zahraje nyní klavíristka Jitka Čechová.

0: provedení Jitky Čechové jsme vyslechli klavírní skicu Bedřicha Smetany Macbeth a Čarodejnice. Vysílá Český rozhlas. Naladili jste si stanici D-dur.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Naše hudební putování pokračuje slavnou West Side Story, moderní obdobou Romea a Julie. Úvodem zazní symfonické tance, pak balkónová scéna a známé songy Maria, America a I Feel Pretty. Zpívají Kirite Kanava jako Maria, José Carreras jako Tony, Tatiana Trajanos v úloze Anity, Luisa Aideken Rosárie a sbor. Hraje Los Angeles Symphony Orchestra, dirigentem byl skladatel Leonard Bernstein.

inside.

0: Ve vybraných částech Bernsteinova muzikálu West Side Story zpívali Kirite Kanava, José Carreras, Tatiana Trajanos, Luisa Aideken a sbor. Spoluúčinkoval Los Angeles Symphony Orchestra, dirigoval sám Leonard Bernstein.
1: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
0: Autorkou půvabné sedmidílné renesanční svity s názvem Romeo a Julie byla česká skladatelka Ivana Loudová. Na starším rozhlasovém snímku uslyšíme pražský komorní soubor s názvem Lira Nova se členy harfistkou Libuší Váchalovou, flétnistou Jiřím Bouškem, houslistou Františkem Havlínem, violistou Ivo Husákem a violončelistou Karlem Hutem.

Prokofjevův balet Romeo a Julie měl svou slavnou světovou premiéru v Brně roku 1938 v choreografii legendárního tanečníka Ivo Váni Psoty. Sergej Prokofjev sám vytvořil několik baletních svit na toto téma pro orchestr a také jednu pro klavír. Tentokrát vyslechneme nahrávku svity číslo 1 v provedení Filharmonického orchestru z Osla. Řídí Maris Jansons.

Svitu číslo 1 z Prokofjevova baletu Romeo a Julie zahrál Filharmonický orchestr Oslo, který vedl Maris Jansons. Vyslechli jsme 7 částí, z nich například madrigál, masky, balkónovou scénu nebo díl s titulem Tybaltova smrt. Kvintet pro housle, violu, violončelo, kontrabas a klavír A-dur, zvaný Pstruh, proslulý Forellen kvintet, je dílem Franze Schuberta. Základní dílo světového komorního repertoáru oslavuje klidnou přírodu. Vyslechneme ho v nahrávce klavíristky Haruko Watanabe, houslisty Bohuslava Matouška, violisty Jana Šimona, violončelisty Františka Hosta a kontrabasisty Jiřího Hudce.

Schubertův kvintet pro housle, violu, violončelo, kontrabas a klavír Ádor, zvaný Pstruh, dozněl v provedení Bohuslava Matouška, Jana Šimona, Františka Hosta, Jiřího Hudce a Haruko Watanabe. Naladěno máte na Český rozhlas D-dur. Na programu je opět shakespearovské téma v hudbě, a to symfonická studie pro orchestr Edvarda Elgára s názvem Falstaff. Je rozvržena do 7 tematických částí, v nichž autor zpracovává momenty ze života této známé postavy v souvislosti s princem, pozdějším králem Jindřichem V. Dílo z roku 1913 zazní z nahrávky Mnichovského rozhlasového orchestru. Dirigentem je Američan John Fiore.

Slyšeli jsme symfonickou studii pro orchestr Falstaff od Edvarda Elgára. Mnichovský rozhlasový orchestr řídil John Fiore. Tuto sestavu jsme zahájili předehrou Hamlet Josefa Joachima. Symfonickou báseň Hamlet, rovněž podle Shakespeareova dramatu, napsal mimo jiné i skladatel Ferenc Liszt. Je plná romantické výbušné tragiky a pochmurných barev. Vyslechneme ji ve strhující interpretaci londýnských filharmoniků s dirigentem Bernardem Haitinkem.

0: Londýnský filharmonický orchestr zahrál symfonickou báseň Ference Lista Hamlet. Dirigentem byl Bernard Haitink. Skladby pro vás vybrala a slovem na vlnách Českého rozhlasu D-dur provázela Stanislava Střelcová.
1: Český rozhlas D-dur.

který nezná hranice. A vyraste vlakem Českých drah na Slovensko, do Maďarska, Rakouska, Německa a odléta i do Dánska. Jízdenku si jednoduše pořídíte v aplikaci Můj vlak. České dráhy, milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.

0: Klasika na dosah od 4 do 8 na stanici D-dur.
1: S Evou Hazdorovou Kopeckou
0: a Lukášem Hurníkem. Musela to být skutečně nádhera. Teplý červencový den roku 1717. Anglický král se svými věrnými se plaví po řece Temži v otevřených veslicích, doplují do Chelsea, kde hodují až do časného rána a pak se plaví zpět do královského paláce ve Whitehall. A cestou tam i cestou zpět zní hudba tří svit plných menuetů i anglických lidových tanců, jak je složil 32letý skladatel Georg Friedrich Händel, tou dobou už několikátým rokem působící v Anglii, kde se posléze natrvalo usadil. Tak do této navozené atmosféry posíláme z Händlovy vodní hudby ze svity číslo 2 D-dur, část první, v nahrávce Akademie staré hudby s Christopherem Hogwoodem.

Když byl irský klavírní virtuóz John Field se svým učitelem Muciem Clementim na návštěvě v Petrohradu, tak se do Ruska zamiloval, že se rozhodl tam zůstat. Právě zde pak Field vyvinul svůj osobitý styl klavírní hry a vložil jí do zcela nové formy nocturna. Dodnes je mu připisován vynález nocturna. Sám Field jich napsal 18, toto je nocturno číslo 2, C-moll, hraje Benjamin Frith.

Maurice Ravel a jeden temperamentní valčík z orchestrální verze cyklu Valčíky noblesní a sentimentální. Stavangerský orchestr řídí Alexandr Dmitrijev.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasika na dosah.
0: Každý všední den od 4 do 8.
1: Josef Mysliveček, smyčcový kvartet C-dur, první věta. Hraje soubor Pro Arte Antiqua Praha.

0: Klasika na dosah na stanici D-dur.
1: Pečlivý výběr skladeb, které vás zaujmou.
0: Se stručným komentářem.
1: Když v roce 1901 zemřel Giuseppe Verdi, zúčastnilo se jeho pohřbu 200 000 lidí. 900-hlavý sbor zařízení legendárního Artura Toscaniniho zaspíval Va pensiero sull'ali dorate, leť myšlenko na zlatých křídlech. Nejen přeslavný sbor židů z opery Nabucco, ale také jakýsi nepsaný hymnus osvobozené a sjednocené Itálie, již Verdi tolik podporoval. I my si tou slavnou melodií připomeneme Verdiho operu, o níž později prohlašoval, že teprve jí, Nabuccem, začala jeho umělecká dráha. Zpracování starozákonního příběhu o babylonském králi Nabuchodonozorovi a židech v babylonském zajetí totiž 29-letého Verdiho přes noc proslavilo. Tak tady je onen zpěv Va pensiero, sbor a orchestr vídeňské státní opery Lamberto Gardelli.

0: Symfonie je skladba pro orchestr, obvykle čtyřvětá, někdy jen třívětá. První věta bývá v sonátové formě, následuje odlehčené skerco a věta pomalá, vše uzavře virtuózní finále. Od Haydnových dob symfonie postupně nabývala na délce a významu. Dnes ji chápeme jako obdobu románu, tedy jako rozsáhlé dílo přinášející silné umělecké hodnoty.
1: Šestnáct let bylo Wolfgangu Amadeovi Mozartovi, když v rodném Salzburku zkomponoval svou symfonii číslo 16 C-dur. Ač komponována pro dva hoboje, dva lesní rohy a smyčce, ve druhé větě třívěté symfonie dechy vůbec nehrají a prostor tak mají pouze smyčcové nástroje. Poslechněme si ono Andante Grazioso v nahrávce souboru The English Concert, který vede Trevor Pinnock.

První rodilý Američan, který řídil berlínské filharmoniky nebo London Symphony Orchestra. První Američan, který dirigoval v La Scale. Od roku 1958 nejmladší šéfdirigent New Yorkské filharmonie. První rodilý Američan, který ji vedl. Do roku 1969 s ní absolvoval 830 koncertů. Fenomenální dirigent, popularizátor hudby v desítkách televizních přenosů, díky nimž se miliony Američanů naučili milovat klasickou hudbu, a velmi zajímavý hudební skladatel. To vše byl Leonard Bernstein. Svého Candida, v němž propojil Broadway i operu a inspiroval se u brilantní satiry Voltaira z poloviny 18. století, dokončil v roce 1956 a mnohé z jeho přitažlivosti spočívá v parodii různých stylů. Barokní Moto Perpetuo, valčíky, skvazy francouzské operety, dokonce 12-tónový duet. To najdeme v Bernsteinově Candidovi. A také toto tango v árii Staré dámy z prvního dějství. Zpívají Krista Ludwig a Londýnský symfonický sbor. Londýnský symfonický orchestr řídí Leonard Bernstein.

0: Klasika na dosah.
1: Na stanici Český rozhlas D-dur. Robert Schumann a upravovatel Miša Majský. Číslo 1 z cyklu Märchenbilder, opus 113 v úpravě pro violončelo a klavír. Hraje Miša Majský, hraje na klavír také Marta Argeričová.

0: Stanice D-dur a hudební portál Klasika Plus vám jako partneři nabízejí nejen hudební zážitky. Na webu www.klasikaplus.cz najdete kompletní informace o klasické hudbě, rozhovory, recenze a mnoho zajímavých souvislostí. D-dur a Klasika Plus, samá hudba.
1: Wolfgang Amadeus Mozart, koncert pro klavír a orchestr číslo 14, S-dur, třetí věta. Hraje Concertus Hungaricus, na klavír Jené Jandó, řídí András Ligeti.

0: Klasika na dosah.
1: Skladby, které stojí za to poznat.
2: Ludwig van Beethoven, sonáta pro klavír číslo 2 a dur opus 2 číslo 2, první věta hraje Alfred Brendel.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasická hudba non-stop.
0: Pokud ještě neznáte, prosím, seznamte se s francouzským hudebním skladatelem, ale také knězem Jehanem Taburotem, kterého hudební svět zná spíš pod jménem Tuano Arbo. V 16. století sepsal zajímavou studii o tehdejších francouzských renesančních tancích pod titulem Orchesographie. Je to pro nás nedocenitelný zdroj poznání o instrumentální hudbě i lidových melodiích Francie 16. století. Jednou z nejznámějších melodií z té sbírky je pak píseň

Antonio Vivaldi, třetí věta z koncertu pro dvě flétny, smyčce a basso continuo, City of London Baroque Symphonia řídí Nicholas Kremer.

Wolfgang Amadeus Mozart, recitativ a duet Cerlíny a Dona Giovanniho z prvního dějství opery Don Giovanni, zpívá Cecilia Bartoli, Bryn Terwyl, orchestr Národní akademie svaté Cecílie, řídí Myung Bun Chung.

0: Klasika na dosah.
1: Zlatý fond klasické hudby.
0: John Williams, hudba k filmu E.T. Mimozemšťan. Los Angeles Philharmonic řídí Gustavo Dudamel.

O Karlu Gesualdovi, princi z Venózy, se hovoří především v souvislosti s jeho originálními světskými madrigaly, plnými chromatických postupů, odvážných harmonií a disonancí, v nichž jakoby se zrcadlil vlastní dramatický život tohoto šlechtice 16. století. Velmi působivá je ale i oblast duchovní tvorby. Konec konců v této souvislosti není bez zajímavosti, že strýcem Karla Gesualda byl sám svatý Karel Boromejský. A my si nyní poslechneme mariánské moteto Ave Dulcissima Maria, buď pozdravená nejsladší Maria. Ensemble Bocal Europen de la Chapelle Royale řídí Filip Hereveche.

Velmi oblíbenou součástí koncertních programů symfonických orchestrů jsou barvité koncertní předehry Hectora Berlioze. Je to, dá se říci, sázka na jistotu, která posluchače vždycky potěší. My se teď potěšíme Berliozovou uvertýrou Rob Roy, inspirovanou stejnojmenou novelou Waltera Scotta. Montrealský symfonický orchestr Charles Dutoit.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasika na dosah.
0: Každý všední den od 4 do 8. Vynikající virtuos na violu da gamba, zjednodušeně řečeno předchůdce violončela, Marin Maré byl hudebníkem francouzského královského dvora Ludvíka XIV. A jeho umění se klanili všichni jeho současníci. A ještě dnes, po staletích, když se rozezní jeho hudba, nelze než žasnout nad její rafinovanou krásou. Jako teď. Rondo Champêtre pro dvě violy da gamba a teorbu Marina Maréze zahrají katalánský gambový mák Jordi Savall, gambista Filip Pierlo a teorbista Rolf Lislevant.

Akcent znamená důraz. Nota označená akcentem, tedy takovou malou šipečkou, se hraje silněji než jiné. Pomocí akcentů může skladatel ovlivnit rytmus skladby i její vyznění. Je to jako v češtině. Řeknu-li Karel ukradl knihu, sděluji něco jiného, než když řeknu Karel ukradl knihu, nebo Karel ukradl knihu. Rozmístěním hudebních akcentů může autor posunout výraz melodie nebo na chvíli promění třeba pocit třídobého rytmu na dvoudobí. Ludwig van Beethoven, druhá věta ze symfonie číslo 8 F-dur opus 93. Českou filharmonii řídí Václav Neumann.

0: Klasika na dosah na stanici D-dur.
1: Pečlivý výběr skladeb, které vás zaujmou.
0: Se stručným komentářem.
1: A teď na minutu do světa hudby básníka klavíru Friderika Chopina. Jehož valčík pro klavír Des Dur, takzvaný minutový, hraje Jean-Yves Thibaudet.

Karl Philipp Emanuel Bach, sonáta pro flétnu a varhany D-moll, třetí věta. Hraje Yoshimi Oshima a Jaroslav Tůma.

Louis Spohr, Fantazie a variace pro klarinet, dvoje housle, violu, violončelo a kontrabas. Hraje Dieter Klöcker a členové konzorcium Classicum.

V 10 letech se stal sboristou Královské kaple, ve 14 členem hudební družiny Karla II., v 18 dvorním skladatelem a ve 20 varhaníkem Westminsterského opatství. Neuvěřitelně strmá byla kariéra Henryho Persla. A kdo ví, kam by jeho věhlas ještě dosáhl, kdyby smrt nepřerušila jeho práci v pouhých 36 letech. Z díla tohoto mimořádně všestranného mistra anglické hudby 17. století vybíráme pětihlasou fantazii pro smyčcový soubor v nahrávce členů orchestru 18. století a pod taktovkou France Brichena.

0: Klasika na dosah.
1: Skladby, které stojí za to poznat.
0: Petr Eben a dvě části z písňového cyklu Písně kloutně. Zpívá Kateřina Kněžíková, na harfu hraje Kateřina Englichová.

Josef Haydn, árie z opery Armida. Zpívá Thomas Quasthoff, freiburský barokní orchestr řídí Gottfried von der Goltz.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasická hudba non-stop. Bedřich Smetana, Dvě vdovy, předehra k opeře. Symfonický orchestr Českého rozhlasu řídí Jaroslav Kizling.

Celkem bohatý skladatelský odkaz máme zachován z díla blámského skladatele první půle 16. století Adriana Willaerta. Na to, že nás od tohoto ceněného kapelníka svatého Marka v Benátkách dělí 450 let, mají soubory staré hudby z čeho vybírat. 8 mší, přes 50 hymnů a žalmů, přes 150 motet, asi 60 šansonů, 70 madrigalů a mnoho dalších instrumentálních děl. A mezi nimi i tento Richard Carr 10. Willaertovu hudbu hraje ansámbl Romanesque.

Jitka Čechová hraje dva pochody Bedřicha Smetany k roku 1848. Pochod studentské legie a revoluční gardy.

Introdukce je úvodní hudba, která ve skladbě obvykle připravuje nástup hlavního tématu. Neočekáváme od ní, že by přinášela materiál, se kterým se bude dále pracovat. Navozuje atmosféru a pocit očekávání. Existují ale výjimečné případy, jako Čajkovského klavírní koncert bémol, kde introdukce obsahuje myšlenku, která se stane nejslavnější částí celé skladby. Ludwig van Beethoven, Coriolan, předehra k tragédii Heinricha Josefa Kolína, Gewandhausorchester Leipzig řídí Kurt Masur.

Letí kostel svatého Jana na Zábradlí působil 5 let jako kantor Jakob Handl Galus, skladatel slovinského původu, který žil a tvořil i ve Vídni, v Olomouci a nakonec tedy v Praze. Byl to velmi plodný autor motet a mší, ale také půvabných světských madrigalů, z nichž jeden nám teď nabídne soubor Societas Incognitorum, Dulcis amica veni, přijď sladká přítelkyně.

Opery, oratoria, chrámovou sakrální hudbu, vokální kompozice i instrumentální díla pro všechna možná obsazení skládal Johann Josef Fuchs, císařský dvorní kapelník, opanující hudební život ve Vídni ve čtyřech prvních desetiletích 18. století. Ač je tedy autorem 400 děl, dnes je jeho hlavní význam spatřován především v díle pedagogickém a teoretickém. Ovšem i jeho tóny jsou osvěžením pro každého milovníka baroka. Toto je například Fuchsova serenáda pro dva hoboje, dvě klaríny, dvoje housle, violu a basso continuo. První část, Pochod, hraje Concentus Musicus Wien a řídí Nikolaus Arnogurt.

0: Klasika na dosah od 4 do 8 na stanici D-dur.
1: S Evou Hazdorovou Kopeckou
0: a Lukášem Hurníkem.
1: Dmitrij Šostakovič, romance pro housle a orchestr z hudby k filmu Ovád. Na housle hraje Alexander Kerr, Royal Concertgebouw Orchestra řídí Richardo Šaji.

0: Sonátová forma je ustálený způsob uspořádání hudebních myšlenek v prvních větách klasických sonát, symfonií, smyčcových kvartetů a mnoha dalších druhů skladeb. V prvním oddílu sonátové formy se představí obvykle tři kontrastní témata. V druhém dílu se tato témata dostanou do vzájemného konfliktu, aby ve třetí části zazněla zase odděleně, ovšem proměněna vzájemnou konfrontací. To vše se odehraje během jediné hudební věty.
1: V době, kdy Mozart pracoval na své opeře Don Giovanni, složil jen tak mimochodem půvabnou serenádu, která se díky originálnímu a vtipnému a chytlavému nápadu v první větě a jejich prvních taktech stala jednou z nejoblíbenějších a nejslavnějších melodií všech dob. Ostatně ve Formanově filmu Amadeus je to krásně ilustrováno scénkou, v níž stařičký Salieri přehrává knězi své kdysi slavné melodie s otázkou, jestli je zná, a kněz jen záporně vrtí hlavou. Pak Salieri zanotuje pár taktů a knězova tvář se rozjasní. Ano, to znám, to je úžasné, nevěděl jsem, že jste to napsal. Načež Salieri odvětí, to ne já, to je Mozart. Tak zde jsou tyto tóny. Eine kleine Nachtmusik, serenáda číslo 13 G-dur Wolfganga Amadea Mozarta, první věta, Virtuosity Praga.

Ve všední dny v 19.30 vstupujeme na stanici D-dur do archivu redakce Vážné hudby a vybíráme vzdělávací komponované pořady z někdejších cyklů Dakápo, Posluchárna, Slovo o hudbě a dalších. Autory a titulky pořadů najdete na našem webu nebo na displeji svého DAB přijímače.

Oblouk a plocha. No řekněte, není to skvělé téma pro Da Capo? Dává nám příležitost nahlédnout do světa hudební tektoniky a nabízí skvělé možnosti srovnání s architekturou, která má s hudbou tolik společného. Takto nadšeně jsem uvažoval, když jsem dával titulek dnešního pořadu do vysílacího plánu. Ale běda, jaksi jsem zapomněl na to, že Da Capo trvá jen půl hodiny. Ti největší architekti symfonických oblouků, jakými byli Brahms nebo Bruckner, jsou rázem mimo hru. A tak se musíme spokojit s plochami a oblouky poněkud menších rozměrů, třeba takovýchto.

No ano, k Brucknerovi to má hodně daleko. Ale takový malý hudební oblouček to je. Je stabilní, symetrický, má svou stavební logiku. Když Bedřich Smetana použil podobného oblouku ve své Vltavě, neudělal vlastně nic jiného, než že oblouk zvětšil, oddálil jeho pilíře, aby klenba mezi nimi byla mohutnější a víc unesla. Nezapomeňme prosím, že oblouk je v architektuře nosným prvkem.

S plochou je to trochu složitější. Představujeme si ji jako prvek statický, hudební úsek bez vývoje, bez gradací a vrcholů. Něco takového nebylo v hudbě donedávna možné. I v té nejklidnější pasáži slyšíme napětí, pohyb, který třeba jen bublá pod povrchem. Až ve 20. století se vyrojily pokusy o skutečně statické plochy, které jsou jakousi výsečí neměnného stavu.

Plocha je vlastně velmi nepřirozený hudební prvek. Skladatel musí mít velmi pádný důvod, aby ji ve skladbě použil, a také posluchač musí mít velmi pádný důvod, aby ji bez zívání vydržel do konce. Oblouk je naproti tomu elementem velmi přirozeným. Směřuje od klidového stavu přes vrcholné napětí zpět k rovnováze. Musíme si ale uvědomit, že hudební oblouky jsou vždy tak trochu šišaté. Jejich vrchol málo kdy stojí uprostřed skladby, spíše je posunut směrem k jejímu konci, třeba podle zákona zlatého řezu. Takový průběh má většina dobře vystavěných melodií a sledují ho i formové typy, jako je fuga nebo sonátová forma. Druhé Kyrie eleison z Bachovy mše H-moll je nesymetrickou, leč monumentální barokní klenbou, jejíž mohutnost dirigent Sir Neville Mariner ještě interpretačně zvýraznil.

Oblouk této skladby vycházel z půdorysu fugy, která má tvar klenby jaksi nařízen ze zákona. Bach však uměl využít oblouku i pro čistě výrazové účely. Do svých paší, podle Matouše, včlenil krátký sbor, který se na několika taktech vzepne z pozemského prachu až k nebesům, aby se s těžkou hlavou snesl opět zpět. Hlubokou symboličnost toho místa jistě není třeba objasňovat.

S plochou to budeme mít u Bacha trochu těžší. Baroko umí pracovat s mechaničností, ale mechaničnost znamená pohyb, přinejmenším cyklický. Ostinato, tedy opakování jednoho motivu stále dokola, je ovšem jednou z možností, jak vytvořit hudební plochu. U Bacha však vždy cítíme, že pod ní něco roste, něco se připravuje, cosi překvapivého, co v zápětí vytryskne na povrch.

U ostináta ještě chvíli zůstaneme. Budeme však poslouchat příklad, kde se nepodílí na výstavbě plochy, nýbrž oblouku, a pěkně velikého, rozkročeného přes plných 7 minut. Tu skladbu jsme už v Dakápu poslouchali několikrát, což je dobře, protože stojí za to, aby se nám důkladně vryla do paměti. Vítězslav Novák v ní vylíčil pochod husitského vojska, které se k nám přibližuje, pak nás málem zadupe do země a zase se vzdálí. Je to oblouk spíše gotický než barokní, ale ještě lépe sedí přirovnání k antickému tympanonu s rovnými náběžnými hranami a ostrým zlomem na vrcholu, který je tentokrát přesně uprostřed věty.

To tedy byla ukázka z jihočeské světy Vítězslava Nováka. V Novákově kantátě Bouře pak najdeme i místo, které bychom mohli považovat za hudební plochu. Bouře, která potopí koráb i s posádkou, utichne, nastane bezvětří a nehybnou hladinu čeří jen bublinky stoupající z temných hlubin.

Snad mi to nebudete mít za zlé, když se vám, milí posluchači, svěřím, že jsem se i já pokusil o jakýsi oblouk v jedné své skladbě. Byla napsána na objednávku Barok Jazz Quintetu, což je, jak známo, soubor hrající skladby na pomezí vážné hudby a jazzu. Důležitou úlohu tu hraje šlapací činel, který funguje jako jakási orientační mřížka na milimetrovém papíře, na který pak ostatní nástroje rýsují svůj hudební oblouk. Dával jsem si pozor, aby klenba neměla na vrcholu ostrou špičku, ale aby byla pěkně zakulacená.

0: poválečné hudbě již není nouze o hudební plochy všeho druhu. Narazíme na ně především ve filmové a scénické hudbě, kde mají pomáhat vytvářet atmosféru. Jejich funkce je tedy hlavně zvukomalebná. Bohužel se tento způsob komponování prosadil i do některých oper. Orchestr v nich vytváří jakýsi zvukový koberec, nad nímž pěvci deklamují své dialogy a sólové výstupy. To je ovšem hrozný úpadek, který popírá smysl opery jakožto hudebního dramatu. Rád bych se s vámi pro dnešek rozloučil skladbou, jejíhož autora jste v Dakápu dobře poznali. Pan doktor Jarmil Burghauser pro nás připravil velký cyklus o hudebních nástrojích. Nazvali jsme ho tehdy Partitura řádek pořádku. Krátce po dokončení cyklu pan doktor zemřel a my jsme přišli o nenahraditelného spolupracovníka. Vzpomeňme si na něho při jedné části z jeho skladby Země zamyšlená. Jde o krásně poetickou hudební plochu, v níž se jména lučních kytek střídají s krátkými hudebními motivky, které jsou jakýmisi jejich miniportréty. Hudba nemá žádný vývoj, odnikud nevychází, nikam nespěje. Jakoby se v ní čas zastavil. Škoda, že totéž neudělal pro jejího autora.
1: Řezan vodní aloe. Skřípina jezerní. Kyprej izopolistý.

0: Zvonečník černý. Šáchor tmavý.
1: Vodňanka žabí.
0: Žebratka bahení. Modřenec chocholatý.
1: Papratka horská.
0: Mléčivec modrý. Bazanovec kytko květý.
1: Dřípatka horská.
0: Jinořadec kadeřavý.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Vítám vás při poslechu hudby na vlnách Českého rozhlasu D-dur. Průvodkyní vám bude Stanislava Střelcová. Vybrala jsem pro vás díla Zdeňka Šestáka, Jiřího Temla, Františka Kovaříčka, Dmitrie Šostakoviče, Bedřicha Smetany, Ilji Hurníka, Felixe Mendelsona Bartoldyho, Jana Hanuše, Ericha Wolfganga Korngolda, Zdeňka Fibicha, Viktora Kalabise, Igora Stravinského a Petra Iljiče Čajkovského. Skladatel Zdeněk Šesták napsal symfonickou variační fresku Paměť v roce 1983. Vytváří velký dynamický oblouk, který počítá s posluchačovou hudební pamětí. Symfonický orchestr Českého rozhlasu diriguje Ondřej Kukal.

To byla variační freska s názvem Paměť, zkomponovaná Zdeňkem Šestákem. Symfonický orchestr Českého rozhlasu řídil Ondřej Kukal. U většiny skladeb v dnešní hudební sestavě najdete inspiraci tvorbou Williama Shakespearea. Vždyť geniální anglický básník a dramatik ovlivnil i klasickou hudbu a zanechal v ní četné tematické a filozofické impulzy. K Shakespeareovi se často vracel skladatel Jiří Teml. Vybral si mimo jiné jeho sonety v českém překladu Miroslava Macka, z nichž 8 zhudebnil. Sonety jsou odrazem života od mládí až k odchodu z našeho světa. Písňový cyklus z roku 1997 zazní v podání interpretů původní premiéry, baritonisty Romana Janála, Plzeňské filharmonie a dirigenta Hinka Farkače.

Sonety Jiřího Temla zaspíval Roman Janál. Spoluúčinkovala Plzeňská filharmonie. Řídil Hynek Farkač. Skladatel a pedagog František Kovaříček se zapsal do dějin české hudby nejen svou tvorbou, ale řadou žáků, u nichž podporoval osobitost a kreativitu. Známá je také jeho dlouholetá, zásadní a užitečná činnost předsedy české hudební mládeže. Z jeho díla si teď poslechneme druhou klavírní sonátu z roku 1968 v provedení Josefa Hály.

Dozněla druhá sonáta Františka Kovaříčka. Na klavír hrál Josef Hála. Skladatel a klavírista Dmitrij Šostakovič je rovněž autorem kvalitní scénické a filmové hudby. Shakespeareovská tématika podnítila k tvorbě i tohoto ruského komponistu 20. století. Náleží mezi ně například hudba k filmu Hamlet. Na nahrávce upoutá provedení Royal Concert Chebao Orchestra řídí Ricardo Chaib.

0: Vyslechli jsme hudbu k filmu Hamlet, dílo Dmitrije Šostakoviče. Účinkoval amsterdamský Royal Concert Chebau Orchestra, dirigoval Ricardo Chailly.
1: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
0: Poslechněme si teď fragment komické opery Viola, kterou Bedřich Smetana psal na libreto Elišky Krásnohorské podle Shakespeareova Večeru tří královeho. Zpívají Marie Veselá, Drahomíra Drobková, Dalibor Jedlička, Jaroslav Horáček, Miroslav Švejda, Karel Hanuš a sbor opery Národního divadla se sbormistrem Milanem Malým. Spoluúčinkuje Orchestr Národního divadla v Praze s dirigentem Zdenkem Košlerem. V závěru na klavír hraje Jiří Pokorný.

0: Pozdrav.
1: Fragment Smetanovy opery Viola jsme vyslechli v podání solistů, sboru a orchestru Opery Národního divadla v Praze. Na klavír hrál Jiří Pokorný, dirigentem byl Zdeněk Košler. Nahrávka byla z roku 1983. Skladatel Ilja Hurník zkomponoval sonátu da Camera na podnět flétnisty Milana Munzlingera. V dusných 50. letech se autorovi podařilo osvěžit klasickou formu moderním duchem. Do zásadního repertoáru ansámblu Martinů náleží kompozice už desítky let. Má čtyři části: Allegro, quasi marcia funebre, Allegretto innocente a Prestissimo. Interprety jsou klavírista Miroslav Navrátil, flétnista Miroslav Matějka, houslista Radek Křižanovský a violončelista Bledar Zajmy.

Felix Mendelssohn Bartholdy znal a studoval Shakespeara jako mnozí romantikové. Ve své hudbě ke hře Sen noci svatojanské geniálně vystihl rozmarné momenty Shakespeareovy předlohy. Jednou z částí skladby je nesmrtelný svatební pochod. Zpívají Eva Lind, Christine Cairns a vídeňský mládežnický sbor se sbormistrem Günterem Thuringem. Vídeňské filharmoniky na snímku řídí André Previn.

Hudba ke hře Williama Shakespearea Sen noci svatojanské německého skladatele Felixe Mendelssohna Bartholdyho zazněla v provedení solistek Evy Lind, Christine Kanz, pěveckého sboru a vídeňských filharmoniků pod vedením André Previna. Významný představitel umění a kultury minulého století, skladatel Jan Hanuš, se inspiroval svým baletem na shakespearovské téma. Pro housle a klavír vytvořil tři portréty, jmenovitě postavy Iaga, Desdemony a Otela. Hrají Petr Maceček a Daniel Wiesner.

Vyslechli jsme skladbu Jana Hanuše Otello. Tři portréty pro housle a klavír zazněly v interpretaci Petra Macečka a Daniela Wiesnera. Čtyři písně podle Shakespearea napsal americký skladatel a dirigent, nositel Oscara, narozený roku 1897 v Brně, v německo-židovské rodině, Erich Wolfgang Korngold. S rodinou se brzy přestěhoval do Vídně, kde měl jako zázračné dítě první úspěchy. Mezinárodního výhlasu dosáhl autor mimo jiné operou Mrtvé město. Velké uznání a popularitu získal ve Spojených státech amerických také svou filmovou hudbou. Korngoldovy písně přednese Anne-Sophie von Otte za klavírní spolupráce Bengta Forsberga.

Mezzosopranistka Anne-Sophie von Otte a klavírista Bengt Forsberg byli interprety čtyř písní podle Shakespeara skladatele Ericha Wolfganga Korngolda. Také český skladatel Zdeněk Fibich byl několikrát zaujat shakespearovskými náměty. Jeho symfonická báseň Otello z roku 1873 zazní v provedení Českého národního symfonického orchestru, který řídí Marek Štilec.

symfonickou báseň Zdeňka Fibicha Otelo jsme si poslechli z poměrně nedávné nahrávky Českého národního symfonického orchestru. Dirigentem byl Marek Štilec. A opět česká tvorba. Bude z minulého 20. století. Smicový kvartet číslo 4 opus 62, jednovětý, od skladatele Viktora Kalabise, má podtitul Ad honorem JSB a vznikal na počátku 80. let. Kromě Johanna Sebastiana Bacha byl Kalabisovi inspirací i Shakespeare, a to slavný Hamletův monolog a také sonet číslo 66. Na snímku uslyšíme Zemlinského kvarteto ve složení František Souček, Petr Střížek, Petr Holman a Vladimír Fortin.

Dozněl čtvrtý smyčcový kvartet Viktora Kalabise v podání Zemlinského kvarteta. Tři písně na texty Williama Shakespeara pro zpěv a instrumentální soubor napsal roku 1953 Igor Stravinsky, jedna z nejoriginálnějších osobností hudby 20. století. Zpívá irská mezzosopranistka Anne Murray, spoluúčinkuje ansámbl Intercontemporain, řídí Pierre Boulez.

zpěvačka Anne Marie a ansábl Intercontemporain s dirigentem Pierrem Boulezem přednesli tři písně na texty Williama Shakespearea z dílny Igora Stravinského. Ve světové hudební literatuře je Romeo a Julie jedním z nejčastějších shakespearovských témat. Předehru fantazii tohoto názvu v tónině hámol zkomponoval podle tragédie Williama Shakespearea v roce 1869 Petr Iljič Čajkovský. Původně snad uvažoval, že na vděčný a věčný námět složí operu. Na nahrávce Čajkovského slavné orchestrální fantazie uslyšíme Chicago Symphony Orchestra. Řídí Daniel Barenboim.

0: Předehru fantazii Romeo a Julie od Petra Iliče Čajkovského jsme vyslechli v provedení Chicago Symphony Orchestra. Dirigentem byl Daniel Barnboim. U mikrofonu stanice Český rozhlas D-dur byla s vámi Stanislava Střelcová.
1: Český rozhlas D-dur.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Český rozhlas stanice D-dur uvede díla Josefa Joachima, Ambroáze Tomáze, Josefa Bohuslava Ferstra, Bedřicha Smetany, Leonarda Bernsteina, Ivany Loudové, Sergeje Prokofjeva, France Schuberta, Edvarda Elgára a Ference Lista. U mikrofonu je s vámi Stanislava Střelcová. Zaměřila jsem se dnes zejména na hudební skladby, inspirované dílem geniálního dramatika Williama Shakespearea. Legendární houslový virtuóz druhé poloviny 19. století Josef Joachim nazval svou koncertní předehru pro orchestr Hamlet. Hraje symfonický orchestr Stuttgartského rozhlasu, řídí Meyer Minsky.

Symfonický orchestr Stuttgartského rozhlasu s dirigentem Mayrem Minským přednesl koncertní předehru pro orchestr pojmenovanou Hamlet. Jejím autorem byl Josef Joachim. Shakespeareovskými tématy se inspirovali skladatelé různých hudebních stylů a žánrů. Hamlet se stal i námětem opery Ambroáze Tomáze, z nichž nyní část zazní. V árii Ofélie ze 4. dějství si poslechneme americkou sopranistku Beverly Sills. Spoluúčinkuje ambroziánský operní sbor, hraje Královská filharmonie Londýn, řídí Charles Mackerras.

Dozněla árie Ofélie ze 4. jednání opery Hamlet Ambroise Tomáze. Účinkovala Beverly Sills, dále sbor a Královská filharmonie Londýn. Řídil Charles Mackeras. Svitu ze Shakespearea zahraje nyní Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK s dirigentem Václavem Smetáčkem. Josef Bohuslav Förster napsal tuto pětidílnou skladbu pro velký orchestr. Stvárnil v ní například postavu Violy, Lady Macbeth, Kateřiny a Petruccia.

Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK s dirigentem Václavem Smetáčkem přednesl svitu ze Shakespeara Josefa Bohuslava Ferstra. Brilantní skicu Bedřicha Smetany pro klavír, složenou při jeho pobytu ve Švédsku s názvem Macbeth a čarodějnice, zahraje nyní klavíristka Jitka Čechová.

provedení Jitky Čechové jsme vyslechli klavírní skicu Bedřicha Smetany Macbeth a Čarodejnice. Vysílá Český rozhlas. Naladili jste si stanici D-dur. Naše hudební putování pokračuje slavnou West Side Story, moderní obdobou Romea a Julie. Úvodem zazní symfonické tance, pak balkónová scéna a známé songy Maria, America a I Feel Pretty. Zpívají Kirite Kanava jako Maria, José Carreras jako Tony, Tatiana Trajános v úloze Anity, Loisa Aideken Rosárie a sbor. Hraje Los Angeles Symphony Orchestra, dirigentem byl skladatel Leonard Bernstein.

them inside.

0: Ve vybraných částech Bernsteinova muzikálu West Side Story zpívali Kirite Kanava, José Carreras, Tatiana Trajanos, Luisa Aideken a sbor. Spoluúčinkoval Los Angeles Symphony Orchestra, dirigoval sám Leonard Bernstein.
1: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
0: Autorkou půvabné sedmidílné renesanční svity s názvem Romeo a Julie byla česká skladatelka Ivana Loudová. Na starším rozhlasovém snímku uslyšíme pražský komorní soubor s názvem Lira Nova se členy harfistkou Libuší Váchalovou, flétnistou Jiřím Bouškem, houslistou Františkem Havlínem, violistou Ivo Husákem a violončelistou Karlem Hutem.

Prokofjevův balet Romeo a Julie měl svou slavnou světovou premiéru v Brně roku 1938 v choreografii legendárního tanečníka Ivo Váni Psoty. Sergej Prokofjev sám vytvořil několik baletních svit na toto téma pro orchestr a také jednu pro klavír. Tentokrát vyslechneme nahrávku svity číslo 1 v provedení Filharmonického orchestru z Osla. Řídí Maris Jansons.